tobě samo nebe slétlo do lící. Jak si krásná moje Kristýnko, jak je hladná.